zmlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, přišel jsem si jenom střelit medvěda. Možná vzala za svíňáka etika.